0: Ženy, ta nezašpievame i mojoho nebohoho otca piešničku. Margit, ta však i tvoj máčo sebe ju rád zašpieval, kým ho v báni nezavalilo.
1: Vera, pravdu máš, Juhan. Zuzko, ta začni.

se vtíčí do klína. Někdo má pletky rád, já reči sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima.

0: Otvírajte bránu, bránu malovanú, však vám nesieme prekrásnu korunu. Prekrásnu korunu z hrozna upletenú a vám na památku od nás donesenú. Prekrásnu korunu z hrozna sme uvili a vám, gazda, pre radosť kvítim ozdobili. Koľko strapcu hrozna je v tejto korune, toľko sudu vína gazdovi a gazdine. Ej, veru, gazda náš, chystaj nám odomáš. Už sme dokončili, ej, vína by sme pili.
1: Ďakujem vám, chlapi, mladenci, ženy aj dzivčence, co ste poctivo robili v našem vinohradze. Kopali ste, rezali, pleli, vázali, špricovali, škrábali, obírali, v putnách znášali a tak sme sa šťastlivo od domáša dožili. Za túto korunu hrozná, aj za vaše slova vďačné, nech sa teda na odomáš, plný sud vína načne.
2: Hežie, gazda. A nalévaj.
3: Putnárovi púlku husi, nech ho putné nezadusí.
2: A hajníkovi do rožku, aby lepší videl na mušku. A obiračkám nalejte veselé, nech sa im hubenka preleje.
4: Prešárovi patrí hever, ale to pri víne slubuje tému nevier.
5: A furmanovi fľašu vína, pri nej si ho najradši spíva.
1: Na zdraví vám všetkým.
6: Na zdraví.
3: Kto na zdraví vypije, dobre spraví.
7: Tak teda do dna.

0: Zahrajte vy, muzikanti, dám vám paták, tu ho nemám, doma ho mám, starý gaťák.
1: Zahrajte mi, muzikanti, dám vám peněz putnu, a keď mi nezahrajete, tak vám hlavu utnu.

a včil nalejte plné džbány. A vypiť všetci až do dna, aby ste viedeli, že sme na obiračkách ve Vajnoroch lonejší víno pili. Na zdravie!

0: mi, chlapci?
1: Dobrý večer, dečko.
0: Čo by ste mali spívať niekde pri dobrém vínku? Vy tu hulákáte, a keby ste išli na púd do hájička. Čo vám vyslo, krku? Alebo není hrku, hrku?
2: Stričko Silver, víte, že máte pravdu.
0: Ej, chlapci, aj bych vás zavolal.
2: Jako to susedom.
0: Ale nemá vás pohárko. Fľaša sa rozbila a hever mi skovala žena.
3: My vypijeme ze suda, len aby bolo čo ulieť.
4: Hej, veru tak.
2: A stričko, keď nám ulejete, až ty vaše dívky sa vám minú.
0: Ej, od tý moje dívky strach nemám. Len od tú moju pivnicu. Aby v nej bola čo ostalo. Ale keď je tak, tak poté vypeleš Lotrovská.
1: Hej!

0: No jo, no, tak to to máš.
1: Bože.
0: Pojďme umývat.
2: Dajem vodu. Tak. Ale dajte.
0: Je, a dobré.
2: Hore ti osku.
0: Tak. Hej. A pojďme.
3: Ještě a vnitři na rovni, vy dvě a dva, bum.
0: Pojď.
3: Vy jsi za vás za nohy, dvě, dvě a dva, bum.
0: Opa.
3: A to taká veliká, jako jedna motika. Vy dvě a dva, bum, bum, bum. Vy dvě a dva, bum.
0: Hop.
3: Nekupujte horěšky, vy dvě a dva, bum.
0: Hop.
3: Sto salem posměšky, vy dvě a dva, bum.
0: Hop.
3: Ale si kup halenu, máš za chrbě spálenu. Vy dvě a dva, bum, bum, bum. Vy dvě a dva, bum.
0: Hoj, hoj. Odbí ho.
4: Pravý líště.
0: Vonia.
4: Fúha. Tak tu máte víno.
0: Bolo by uhádám na karevodáku, aj zaspívať.
5: No, krsný tata, tu vašu.
6: Po hrazišti spôsobem. Rozhodný.

predvčerom, včera a dnes stále tie isté slová. Ráno, večer, na obed stále tie isté slová. Nenásytné, hladné, pripité, stále tie isté slová. Aj tak ma nič neminie, tak prestaň, ukáž mi slová. Chcem chodiť po nich bosá, aj tak vždy nebudem. Budem kráčať po nich, uvidím ťa v nich. A potom pôjdem spolu so slovami na kraj sveta, aby sme neboli sami. Radka Hofmanová, Slová.